Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio.

0: Minutu před 6 hodinou máte naladěné vysílání Signál Rádia. Za malou chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich to nejlepší z 80. let. Bad Boys Blue, Roxette a nebo Lenergy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u vážné nehody na silnici 126 u Trhového Štěpánova na Benešovsku. Tady se dá projet jen s velkou opatrností. S nehodou počítejte na dálnici D2 na 2. kilometru ve směru na Brno a na D8 jsou na 82. kilometru ve směru na Německo uzavřené pravé tubusy obou tunelů. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: bez potřebné koordinace výroby. Dodejme, že koalice ochotných je skupina zemí včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu.
1: Co se děje v regionu?
0: Včerejší horké počasí způsobilo výrazné komplikace v dopravě v Praze. Kvůli vysokým teplotám přesahujícím 30 stupňů museli krátce po 17. hodině přestat jezdit tramvaje na frekventovaném úseku ve směru z Florence na Palmovku. Večer pak musela být po 19. hodině zastavená i tramvajová doprava přes Čechův most do centra, a to kvůli rozteklému asfaltu na kolejích. Obě výluky platí až do odvolání.
1: Sport.
0: Fotbalista Tomáš Chorý možná nakonec zůstane ve Slávii. Nové informace má sporták Petr Plintovič.
2: Tomáš Chorý byl v závěru minulé sezony kvůli svému chování vyloučen z kádru sešívaných. Teď je ale ve hře jeho návrat. Prozradil to v rozhovoru pro eSport.cz trenér Slávie Jindřich Trpišovský. Chorý už údajně absolvoval schůzku s majitelem Slávie i s vedením. Jasno by mohlo být během týdne.
1: Signál rádio, počasí.
0: V jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál rádio.
3: Krásné dobré ráno, už bylo 6 hodin a my jsme se probudili do nového dne. Je úterý 14. července a ze studia Signál Rádia už vás všichni zdraví Jirka Svoboda. Je čas na ranní kafe, k tomu pořádnou porci aktualit, zajímavostí a hitu osmdesátek. Všechno tohle, kromě toho kafe, pro vás máme. Tak zůstaňte s námi, všem přeju hezký poslech a úspěšný den.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jestli se slyšíme, tak máte naladěné Signál Rádio a pohledem do kalendáře zjistíme, že 14. červenec je 195. dnem letošního roku. Do jeho konce tak zbývá rovných 170 dní. Svátek slaví Karolíny, tohle jméno má u nás skoro 37 tisíc nositelek a narozeniny by dnes měl zpěvák Karel Gott. Svíčky na dortu sfoukne zpěvák Michal David anebo skoka na lyžích Jaroslav Sekala. Oslavencům gratulujeme. Na dnešek taky připadá například Mezinárodní koupací den, Světový den šimpanzů a je také Den nahoty, což by skoro mohlo znamenat, že dneska není třeba vymýšlet co na sebe, ale nechám to na vás. Za chvíli přidám počasí, tak dobré ráno a hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Dnešní ráno na Signál rádiu roztančil Lionel Richie, ale připravme se na to, že počasí je v republice dost různorodé. Dnešní ráno je na východě území jasné, na západě naopak oblačné až zatažené a vyskytují se tam také přehánky. Měříme teploty mezi 13 a 18 stupni. Například Jihlava a Liberec měří 14 stupňů, Plzeň a Olomouc mají 16 stupňů a v Praze a Brně začíná den na 18 stupních. Dnes bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, ale postupně bude od západu převažovat velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně více. Meteorologové na dnešek vydali výstrahu na velké horko a riziko velmi silných bouřek, které se začnou tvořit nejprve na horách a postupně se přesunou i do nížin. Hrozí velké kroupy a nárazy větru až 90 km v hodině. Tak na sebe buďte opatrní a teď už vám po vlnách Signál rádia posílám skupinu ABBA. Ráno na

0: Skupina Alphaville v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už Helena Vondráčková, ale pojďme nejdříve zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel a paní Eva Pavlová dnes přijmou na zámku v Lánech mladé političky a politiky. Cílem setkání je otevřená debata o tom, jak posílit zájem mladých lidí o veřejné dění, občanskou angažovanost a zapojení do politiky. Do Řecka dnes odjede zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry. V Šumperku dnes začíná mistrovství světa hasičské mládeže. Z tohoto důvodu budou ode dneška do pátku úplně uzavřené některé místní komunikace. Průjezd Libercem bude ode dneška komplikovanější. Začne se pracovat na dalším úseku 4proudé silnice číslo 35 na příjezdu do krajského města z Prahy. V Klášterci nad Ohří dnes startuje další ročník oblíbeného festivalu Klášterecké hudební prameny. Až do 18. července nabídnou 5 výjimečných hudebních večerů. České muzeum rekordů v Pelhřimově ode dneška vystaví nový exponát. Půjde o loutku Hurvínka zhotovenou drátenickou technikou. Loutka je vysoká 37 cm a je plně funkční. A na mistrovství světa ve fotbale se dnes hraje semifinálové utkání mezi Francií a Španělskem. Výkop bude v 9 večer našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 4 minuty po půl sedmé na Signál rádiu Helena Vondráčková. Za chvíli už to bude Phil Collins, Olivia Newton-John anebo skupina Modern Talking.
1: Signál rádio, doprava.
0: Osobně a nákladní auto havarovali na silnici 11 obce Čestice na Rychnovsku. Kamion s osobákem jsou v sobě na D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Projet se tady dá s opatrností. A ještě Pražský okruh, tady máme nehodu na 61. kilometru ve směru k dálnici D1. Čekejte zdržení v koloně. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Pěkně svěžně to tady na vlnách Signál Rádia rozproudil Phil Collins. S takovou hudbou se musí skvěle vstávat. Za chvíli probereme aktuální počasí a pár témat ze zpravodajských webů a taky vám připomenu soutěž, která vám může přinést skvělý rodinný zážitek. No a k tomu i hudba do 7 hodiny, například Culture Club anebo Olivia Newton-John. Tak krásné úterní ráno.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Když slyšíš tohle,

0: Posloucháte Signál Radio, dnešní ráno je na východě území jasné, na západě oblačné až zatažené a vyskytují se také přehánky. Teploty měříme mezi 13 a 18 stupni. Dnes bude přes den na jihovýchodě ještě jasno nebo polojasno, ale postupně bude od západu převažovat velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a také bouřky. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Meteorologové na dnešek vydali výstrahu na velké horko a riziko velmi silných bouřek. Hrozí také velké kroupy a nárazy větru až 90 km v hodině. Tak si pro jistotu dneska na cestu ven přibalte deštníky.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7. hodině a já už jsem za vás prošel zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Řidiče zřejmě čeká zdražení pohonných hmot. Ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty. Situace na Blízkém východě ale dál zůstává vyostřená a k tomu rafinérie navýšily marže. Analytici proto očekávají rychlý růst cen u čerpacích stanic. Horké počasí posledních dní urychlilo sklizeň obilí. Zemědělci už sklidili přes 15% osetých ploch, což je trojnásobek oproti loňsku touto dobou. Aktuálně se sklízí všechny druhy obilnin a řepka. Výnosy ale budou letos nižší. Půdní sucho už je téměř v polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. A wimbledonská šampionka Linda Nosková přiletěla do Prahy. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Podle odborníků podobné sportovní úspěchy, jakým je české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi tenistkami Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, zvyšují povědomí o České republice ve světě a zvyšují její prestiž jako turistické destinace.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Tento týden se vám opět staráme o skvělé prázdninové zážitky a dost možná i o trochu dobrodružství. Ve hře Ano nebo ne můžete opět získat rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku a jenom vy sami si rozhodnete, kterou z nich navštívíte. Stačí se zúčastnit soutěže Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. Své štěstí budete moci zkusit před 8:30 na čísle 910 260 910. Do té doby máte dost času kouknout na podrobnosti na našem webu Signál Radio.cz.
1: Je tu

0: Jedeme v rytmu Disco Trisco s Modern Talking, You My Heart, You My Soul na Signa Rádiu. 4 minuty před 7 hodinou do studia dorazila Lucka Sinková. Vítám tě, dobré ráno.
1: Vyložně jsem doběhla, až se mi zamotala hlava, nejsem zvyklá po ránu takhle cvičit.
0: Ty jsi ale hezky jako vyletněná. Já když se zrovna dívám tady na ty radary, tak v tom Ústeckém kraji už řádí déšť a bouřky. Tak doufám, že máš i deštník.
1: Mám teda aspoň taky doufám, že jsem ho nevyndala. Víš, to my ženy, jak měníme, promiň, ty kabelky, tak nevím, ve které to zůstalo. Ve výsledku.
0: Jo, jo. A lodičky, abys tu vodu pak přeplavala, víš?
1: Ty mám vodníku.
0: A co ve zprávách?
1: Tak co musela wimbledonská šampionka Linda Nosková ukazovat při kontrole na letišti, uslyšíte přímo Lindu už za chvilku. No a proč teď ráno odjíždí do Řecka český hasičský tým? Co tam má za úkol? Jak dlouho tam bude? Všechno se dozvíte.
0: A pak bude pokračovat 80-kové léto, Elton John, Ryan Paris anebo Baltimora.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží na dálnici D11 na 28. kilometru ve směru na Prahu a pražský okruh hlásí nehodu na 61. kilometru ve směru k D1. Tady se zdržíte v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové ráno přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš chce Českou republiku zapojit do zrovna vzniklého projektu 9 vlivných zemí Evropy, které se spojily s Ukrajinou na budování obranného antibalistického systému. Podle něj by to měla být iniciativa celé EU. Zároveň by z iniciativy vyřadil Velkou Británii. Hala, v níž byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela včera od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů. Hasiči včera ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 a později ho snížili na 2. Odpoledne začali s rypadlem rozebírat zborcenou halu. Likvidace potrvá zřejmě do dnešního dopoledne. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. 23letý Čech zemřel včera odpoledne při pádu na feratě u rakouského Štroblu v oblasti Flachgau. Informují o tom tamní média. Přestože horolezci jsou při výstupu jištění ocelovými lany, muž se podle místních médií zřítil do rokle na začátku trasy. Do Řecka dnes ráno odjíždí zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů a sebou bude mít 10 zavazadel, včetně 3 cisternových stříkaček. Dodejme, že Česko už 2 vrtulníky pomáhá s hašením požárů na jihu Francie.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik se opět pustil do prodeje přebytečného majetku. Letos ale s novinkou. Léty prověřenou obálkovou metodu totiž nahrazuje elektronická dražba. Majetek se aktuálně prodává prostřednictvím portálu Tender Arena do 17. července do 12 hodin. K mání tu jsou pojízdné autobusy, mobilní plynová kotelna a nebo například bankovní trezor. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Totiž nápadná velká zelená krabice přitahovala pozornost.
3: Tak jako lidi se asi zatím otáčeli, no, já jsem si to musela vzít, že, k sobě. Je to velký, no, není to zase tak těžký, takže možná hnedka místo televize se ani budu jít. Třeba hnedka vedle juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je

0: dnešních výročí. Jedno se bude týkat objevu krásné jeskyně v jižních Čechách. Jsem Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Rádio, dnes je 14. července, což byl v roce 1867 den, kdy Alfred Nobel představil světu svůj vynález dynamit. Další výročí, která vám teď připomenu, budou méně třeskavá.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2015 k trpasličí planetě Pluto dorazila americká sonda New Horizons, první těleso vyrobené člověkem. V roce 1950 byl odhalen pomník Jana Žižky z Trocnova na pražském Vítkově. V roce 1865 první horolezci zdolali alpskou horu Matterhorn. Hora je vysoká 4478 metrů a také dnes je výstup považován za velmi náročný výkon. V roce 1863 byla v Pacově hoře u Tábora objevena Chýnovská jeskyně. Veřejnosti byla zpřístupněna o 5 let později jako první jeskyně na území České republiky. A v tento den byla v roce 1789 dobyta Bastila. Do tohoto vězení francouzský král zavíral své největší odpůrce. Bastila byla po několika týdnech zbourána a zdivo se prodávalo jako suvenýr.

Dobré ráno se Signál rádiem. Dnes se musíme připravit na mnoho podob počasí. Ráno je na východě území ještě jasné, na západě už je oblačné až zatažené a vyskytují se tam také přehánky a měříme teploty mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak bude na jihovýchodě ještě skoro jasno nebo polojasno, ale postupně bude od západu převažovat velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Meteorologové na dnešek vydali výstrahu na velké horko a riziko velmi silných bouřek, které se začnou tvořit nejprve na horách a postupně se přesunou i do nížin. Hrozí i kroupy a nárazy větru až 90 km v hodině. Takže ráno místy ještě opalovací krémy, odpoledne deštníky, ale určitě dál zůstaňte ve společnosti Signál rádia.

0: Úterní ráno se na Signál rádiu přiblížilo k 7:30. Mám tady pro vás pár událostí, které přinese 14. červencový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel a paní Eva Pavlová dnes přijmou na zámku v Lánech mladé političky a politiky. Cílem setkání je otevřená debata o tom, jak posílit zájem mladých lidí o veřejné dění, občanskou angažovanost a zapojení do politiky. Do Řecka dnes odjede zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry. V Šumperku dnes začíná mistrovství světa hasičské mládeže. Z tohoto důvodu budou ode dneška do pátku úplně uzavřené některé místní komunikace. Průjezd Libercem bude ode dneška komplikovanější. Začne se pracovat na dalším úseku 4proudé silnice číslo 35 na příjezdu do krajského města z Prahy. V Klášterci nad Ohří dnes startuje další ročník oblíbeného festivalu Klášterecké hudební prameny. Až do 18. července nabídnou 5 výjimečných hudebních večerů. České muzeum rekordů v Pelhřimově ode dneška vystaví nový exponát. Půjde o loutku Hurvínka zhotovenou drátenickou technikou. Loutka je vysoká 37 cm a je plně funkční. A na mistrovství světa ve fotbale se dnes hraje semifinálové utkání mezi Francií a Španělskem. Výkop bude v 9 večer našeho času.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé na signál rádio kapela Queen, jejich Radio Gagám, za chvíli zaspívá Kim Wilde, New Kids on the Block nebo Michael Sambello.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha Barrandovský most, tady vás ve směru na Smíchov zdrží nehoda kamionu a dvou osobáků, zdržíte se v koloně. Bouralo se na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru na Prahu, i tady se tvoří kolona. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Možná jste to netušila, ale 14. červenec je dnem nahoty. A vůbec bychom se jí neměli bát, protože z pohledu zdraví a pohody má mnoho překvapivých výhod. Každý den jsme sevření v těsném oblečení a v syntetických materiálech, ale ve chvíli, kdy dáme tělu volnost, začne naše pokožka dýchat a lépe se regeneruje. Odborníci se shodují také na tom, že je zdravé spát bez pyžama. Tělo se totiž tolik nepřehřívá a upadá do hlubšího a kvalitnějšího spánku. Když spíme nazí, ráno se pak probudíme více odpočetí. No a nahota nás samozřejmě učí také sebevědomí. Když totiž dokážeme přijmout své tělo bez tlaku na dokonalost, cítíme se ve větší psychické pohodě. Tak jestli budete mít možnost, dneska dopřejte svému tělu trochu volnosti a vzduchu.

New Kids on the Block v ranním vysílání Signál Rádia. Dnešní ráno je na východě území ještě jasné, na západě už je oblačné až zatažené a vyskytují se tam přehánky. Přes den pak bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, ale postupně se od západu bude nasouvat na naše území velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky nebo bouřky. Maxima vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě bude ještě 32. Meteorologové na dnešek vydali výstrahu na velké horko a riziko velmi silných bouřek, hrozí také velké kroupy a nárazy větru až 90 km v hodině. Tak na sebe buďte opatrní a zvolte v šatníku dnes něco odpovídajícího různým podobám počasí. Každopádně bude teplo.

0: Michael Sembello a jeho Maniac v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už Whitney Houston, ale nejdříve míříme na jižní Moravu. Kolega Luděk Savana Urbánek zve na lodičky anebo jen tak se projít pod zemím.
1: Hezký dobrý den, dnes velím vzhůru dolů. Více než 200 tisíc lidí si každý rok prohlédne hlavní tahák moravského krasu. Punkevní jeskyně lákají na pestrou krápníkovou výzdobu i plavbu na lodičkách. Od Skalního mlýna, hlavního turistického bodu poblíž Blanska, čeká návštěvníky zhruba půlhodinová procházka lesem. Cestu si lze zkrátit turistickým vláčkem, ale pěší varianta má své kouzlo. S každým krokem mizí ruch parkoviště a člověk se postupně noří do unikátního moravské krajiny. Samotná prohlídka jeskyní se dělí na dvě odlišné části. Ta první vede suchými částmi a nabízí pohled na pestrou krápníkovou výzdobu i monumentální podzemní prostory. Silný dojem zanechá také zastávka na dně Macochy, zatímco většina lidí zná pohled zhora, stát přímo pod více než 100-metrovými skalními stěnami je dechberoucí zážitek. Příjemným překvapením v turisticky vytížené destinaci je i zázemí areálu. U vstupu funguje bufet, ve Skalním mlýně pak restaurace s klasickou českou kuchyní. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
2: Je

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Před 8 hodinou na našich vlnách nesmí chybět dobrá zpráva a dnes bude o vlasech.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Ti, kteří se trápí holou hlavou nebo řídkými vlasy, se mohou začít pomalu radovat. Vědci na Tajvanu totiž vytvořili sérum z přírodních mastných kyselin, které prý během laboratorního testování obnovilo znatelný růst vlasů. Stačilo k tomu pouhých 20 dní. Jejich metoda aktivuje tukové buňky pod kůží hlavy, uvolňují sloučeniny, které pak následně probouzí kmenové buňky ve vlasových váčcích a tím znovu spouští samovolný růst vlasů. Klinické testy na lidech se teprve chystají, ale už teď se dá říci, že objev tajvanských vědců je velkým krokem ke zvrácení plešatosti.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signaládu přiblížilo k 8 hodině, dělí nás od ní pouhé 3 minuty, ve středu 6 minut 5. Lucka, vítám tě tady.
1: Hezký den všem přeji.
0: Nemáš někdy pocit, že se si věc zbláznil?
1: To mám pořád každý den.
0: No, prosím tě, abych to něčím podpořil, žena z Anglie se provdala za lustr.
1: No vidíš to,
0: jo,
1: to
0: je prý ho viděla na eBay a prý to byla láska na první pohled, měla s ním symbolický svadební obřad i prstýnky a Amanda, jak se ta paní jmenuje, svému lustru říká Lumière a prý Lumière poslouchá, komunikuje s ní přes energii a to lépe než její bývalý manžel.
1: To, že poslouchá, tomu věřím, ale to komunikování mi tam úplně nesedí.
0: Paní by možná potřebovala doktora Chocholouška. Co máš ty ve zprávách? Doufám něco serióznějšího.
1: Taky domluvíme něco v pražských Bohnicích. No tak jak snadné je sehnat falešný pas nebo občanský průkaz a za kolik tisíc? Řekneme za okamžik a mistrovství světa ve fotbale má před sebou poslední 4 zápasy. Vše má jako vždycky pod palcem náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
0: A po zprávách pokračuje naše 80kové léto, Nick Kershaw, Eurythmics nebo Jimmy Somerville.
2: Signál rádio, doprava.
0: Dvě auta jsou v sobě na D1 na 210. kilometru ve směru od Ostravy na Brno. Záchranka zasahuje na D7 u nehody na 74. kilometru ve směru na Prahu. Tady je jeden pruh uzavřený a zdržíte se v dlouhé koloně na Pražském okruhu ve směru na Smíchov. Na Barandovském mostě jsou totiž v sobě 3 auta. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Karolína, hezký červencový den přeje Lucie Sinková. Poslanci posoudí v úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Například roční známka by nadále stála 2570 korun. Smrtelná zranění utrpěl včera večer 25-letý muž, který v katastru plzeňské části Červený Hrádek havaroval s motorovým paraglidem. V nemocnici později zemřel. Veškerými okolnostmi nehody se teď zabývají policisté a i odborníci z úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod. Koupit si falešný pas nebo občanský průkaz je podle zjištění i dnes.cz jednodušší, než by se mohlo zdát. Padělatelé otevřeně nabízejí české i zahraniční doklady na Telegramu, včetně řidičáků, identifikačních karet nebo dokladů potvrzujících vzdělání. Za falešný řidičský průkaz chtějí kolem 20 000 korun. Za vytvoření nové identity až 4-násobek. Počet odhalených padělaných dokladů navíc v posledních letech roste. Americká armáda dokončila další sérii úderů na Írán, při kterých se zaměřila na obranné systémy, raketová zařízení, drony i námořnictvo. Mezi oběma zeměmi dál pokračují intenzivní útoky. Teherán tvrdí, že zasáhl americké cíle v regionu a stále drží uzavřený Hormuzský průliv, což už způsobilo růst cen ropy.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnic se pustila do opravy stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Důvodem je skutečnost, že do haly ze 70. let minulého století zatéká voda z parkoviště a magistrály. Práce ovlivní provoz na zmíněné magistrále. Prvních 126 dní se tu bude jezdit pouze ve dvou pruzích v obou směrech. Práce za 290,5 milionu korun potrvají do roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale má před sebou poslední 4 zápasy. Podrobnosti

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Dnešní ráno se na Signál Rádio přehouplo přes 8 hodinu a my se za chvíli vydáme do Jihlavské zoo, kde mají novou venkovní expozici s opravdu krásnými obyvateli. Na tenhle prázdninový tip si určitě počkejte a jestli máte rádi dobrodružství, pak před 8:30 vyzkoušejte naši kvízovou hru Ano nebo ne. Na čísle 910 260 910 totiž budeme soutěžit o další rodinnou vstupenku do českých jeskyní. To si určitě nenechte ujít. Teď vám hezký poslech ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, vezmu vás teď do hlavy. Zdejší zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 metrů čtverečních je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na oslněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže vlastně to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Pouštní kočky tak mají v Jihlavské zoo nové zázemí. Udělejte si za nimi prázdninový výlet. Zdejší zahrada je totiž největším turistickým cílem na Vysočině a prohlédnout si tady můžete na 250 druhů zvířat.
2: Signál rádio vám

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Teplotní rekord pro 14. červenec má hodnotu 35,5 stupně. Na ten sice nedosáhneme, ale teplo určitě bude. Obloha dnes bude na jihovýchodě jasná nebo polojasná, ale od západu začne převažovat velká oblačnost a na většině území se objeví přehánky, místy i bousky, které mohou být i velmi silné. Meteorologové vydali výstrahu na velké horko a možná bude i dusno. No a v silných bouřkách se budou tvořit kroupy a nárazy větru mohou dnes dosáhnout až 90 km v hodině. Ano, i takové je letní počasí. I přes jeho rozmary vám všem přeju hezké osmdesátkové léto a teď po vlnách Signál Rádia posílám skupinu Eurythmics.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio, blížíme se k 8:30, už se tady chystá Hanka Zagorová a hned po ní budeme soutěžit. Jestli chcete získat rodinný lístek do jeskyní po celém Česku, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Teď ale ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Řidiče zřejmě čeká zdražení pohonných hmot. Ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty. Situace na Blízkém východě ale dál zůstává vyostřená a k tomu rafinérie navýšily marže. Analytici proto očekávají rychlý růst cen u čerpacích stanic. Horké počasí posledních dní urychlilo sklizeň obilí. Zemědělci už sklidili přes 15% osetých ploch, což je trojnásobek oproti loňsku touto dobou. Aktuálně se sklízí všechny druhy obilnin a řepka. Výnosy ale budou letos nižší. Půdní sucho už je téměř v polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. A wimbledonská šampionka Linda Nosková přiletěla do Prahy. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Podle odborníků podobné sportovní úspěchy, jakým je české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi tenistkami Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, zvyšují povědomí o České republice ve světě a zvyšují její prestiž jako turistické destinace.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: na signál rádiu Hana Zagorová je naprosto nezbytné a abyste si mohli zahrát kvízovou hru Ano nebo ne, je naprosto nezbytné, abyste teď vytočili číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na signál rádiu.
0: A opět můžete získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let do jeskyní po celém Česku a vy sami si vyberete, kterou z nich navštívíte. Tady je Jirka signál rádiu, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Libor, ahoj.
0: Libore, ahoj, já tě zdravím. Jsteš někde za volantem, slyším asi odposlech, že?
2: Jo, za volantem.
0: Tak hlavně opatrně, položím rychle otázku, odpovídáme na ní jedním slovem ano nebo ne. Libore, ptám se, našli bychom v některé z našich jeskyní atomový kryt, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To byla velmi rychlá odpověď. Ano, je to v jeskyni Výpustek v Moravském Krasu. Tam si armáda v 60. letech minulého století vybudovala přísně tajný atomový kryt. Funkční byl dokonce až do roku 2001. Tak Libore, pro tebe to znamená, že vezmeš třeba manželku, přítelkyni, děti a tak dále a vyrazíte do některé z jeskyní po celém Česku. Máš radost?
2: No, perfektní, úplně jsem nadšený, super, fakt děkuju.
0: Senzační. Jak trávíš 80-kové léto?
2: Fantasticky, každý den posloucháme retro music.
0: Tak jo, den s naší hudbou doufám dobře ubíhá. Tak jo, užij si tady léto, užij si zážitek v jeskyních a ještě nezavěšuj naslyšenou.
2: Ať se drží rádio.
0: Tak jo, děkujeme moc. Libor je další výherce. Jeskyně jsou opravdu kouzelné prostory, tak opět zítra touto dobou budete moci získat další rodinnou vstupenku. Detaily o této soutěži i o jeskyních, které můžete navštívit, zjistíte na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: skupina Erasure přesně v 8:30 v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli Kim Carnes, George Michael nebo Weather Girls.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Dobříská ulice ve směru na Barrandovský most, drží vás tady nehoda dvou osobáků. Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku a havarovaný kamion máme na D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu nám dospívala Kim Carnes a teď 6 minut po půl deváté míříme do dějiště fotbalového šampionátu. Detaily k dnešnímu programu má kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.
2: Francie jakožto dvojnásobný mistr světa vyzve šampiony z roku 2010 Španělsko v souboji evropských gigantů v prvním semifinále letošního mundialu. Země galského kohouta naposledy zvedla vítěznou trofej před 8 lety a na tomto turnaji zatím předvádí téměř bezchybnou jízdu. V základní skupině získala maximální počet 9 bodů a následně prošla 3 vyřazovacími zápasy, aniž by inkasovala branku. Úřadující mistři Evropy ze Španělska překvapivě nedokázali v úvodním duelu skupiny porazit outsidera z Kapverd. Ale poté se vzpamatovali a od té doby neohroženě pluli až mezi nejúspěšnější 4 celky šampionátu. Španělé mimo jiné ovládli 7 z posledních 10 vzájemných střetnutí s Francouzi. Zda si tuto úctyhodnou statistiku udrží, se ukáže od 9 večer. Pro Signál Rádio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.

0: Na Signál Rádu nám dospíval George Michael. Dnes nás čeká asi trošku divoký den, co se počasí týká. Na východě je ještě skoro jasno nebo polojasno, ale postupně bude od západu převažovat velká oblačnost. Na většině území se pak objeví přehánky a bouřky a maxima vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě bude až 32. Meteorologové vydali výstrahu na velké horko a riziko silných bouřek, kde hrozí i velké kroupy a nárazy větru až 90 km v hodině. Ve středu pak bude oblačno i zataženo, místy s deštěm nebo bouřkami, ale k večeru začne té oblačnosti ubývat a zítra naměříme 24 až 29 stupňů. Ve čtvrtek se pak ukáže slunce a přehánky se objeví jenom v horských oblastech a na teploměrech naměříme 26 až 32 stupňů. Tak i přes rozmary letního počasí vám všem přeju krásné úterý.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.
2: Girl. And have we got no

0: Na Signál rádiu řádili rosničky The Weather Girls a než éter obsadí pánové Paul McCartney a Michael Jackson, přichází kolega Honza Navrátil, který nás dnes pozve do Prahy na divadlo pod širým nebem.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je za dveře. Za dveřmi je totiž název pravidelného pražského festivalu pouličního divadla. Mimochodem, letošní ročník je v pořadí už 18. a opět nabízí 6 dní zážitku, které umí nabídnout pouze divadlo pod širým nebem. Festival se po letech vrací na výstaviště, na prostranství před Průmyslovým palácem a představení se budou konat také na Mariánském náměstí. Na festival letos krom jiných zavítá například největší česká loutka a nejspíš i nejmenší pojízdný taxík z Holandska. Zemské přitažlivosti se doslova vysmějí akrobaté z Belgie v novém projektu Bez tíže a chybět nebude ani černý humor a chystá se například i panoramatické kino. Začátky představení jsou vždy kolem 16. hodiny a vstup je dobrovolný. Říká se, že oslava 18. se nemá odbývat, takže věřte, že pořadatelé nic rozhodně neodflákli a opravdu je na co se těšit. Program a další aktuality najdete na webu zadveřmi.cz. Tak si pouliční divadlo v Praze určitě nenechte ujít. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno

0: Máte naladěné prázdninové ráno na Signál Rádio a tak vám dám jeden tip na výlet. Dva nové prohlídkové okruhy nabízí návštěvníkům zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku. Se 142 pokoji se údajně jedná o největší soukromý zámek v Česku. Čím je výjimečný, prozradí jeho umělecký ředitel Vojtěch Odcházel.
1: Zámek Žinkovy je stylu pozdního historismu a říká se mu romantická perla Čech, protože opravdu v sobě kombinuje to nejkrásnější z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito z renesanční architektury, ale i krásné střížky barokní. Opravdu to nejkrásnější, co známe z různých slohových etap, spojuje do jednoho harmonického celku.
0: Během prohlídek si na zámku Žinkovy prohlédnete reprezentační prostory, salony, kde někdejší majitelé přijímali významné návštěvy, ale dozvíte se i, jak vypadal život v soukromých pokojích šlechty a tak podobně.
2: Je tu nový den a

0: Zpěvačka Bonnie Tyler uzavírá dnešní ranní vysílání Signál Rádia. Máme 2 minuty před 9. hodinou. Bonnie Tyler vlastně nás před týdnem opustila ve věku 75 let, což je velká škoda. Lucka tady pokyvuje.
1: No, protože to je hlas jak zvon.
0: No, jí vlastně proslavil ten chraplavý hlas.
1: Ano, právě.
0: Mnoho lidí si myslelo, že už se s takovým hlasem narodila, ale ono ne. Ona kdysi prodělala operaci hlasivek a lékaři tenkrát řekli, musíš být v klidu, týden nemluvit, aby se ty hlasivky zahojily. No, ale to by nebyla ženská, že jo? Což samozřejmě moc jako rady od lékařů neuposlechla a prostě z toho jí vznikl ten chraplavý hlas, který nakonec vlastně
1: proslavil. Z ní
0: dělal tu přednost.
1: Takhle, co si budeme povídat, oni chlapi jsou ukecaný. Ale ona někde pronesla, že nikdy nechtěla být slavná, jenom chtěla být zpěvačka. No.
0: A vyšlo jí obojí. To byla zpěvačka, byla slavná. A co máš ty ve zprávách? Ty už jsi taky slavná těma zprávama.
1: Děkuju, děkuju. Tak Česko zasáhnou silné bouřky, to víme, ale od kdy platí výstraha, to třeba nevíme, tak si to povíme. A pro desítky Čechů dovolená na Zanzibaru nebude, protože naletěli podvodnici.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. U2, Rod Stewart anebo zpěvačka Jas.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Brněnský Cejl hlásí nehodu 2 osobáků, brání tam provozu. Kamion havaroval na silnici 118 v obci Mšené Lázně na Litoměřicku, řeší to policie. A v koloně se zdržíte v Praze na Dobřížské ve směru na Barandovský most také kvůli nehodě. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Česko zasáhnou silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od dnešní 10. hodiny dopoledne. Kromě bouřek nás čeká také dusné počasí a kvůli pokračujícímu suchu dál platí až do odvolání. Varování před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Zájem o koupy investičních bytů začíná klesat. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale také nižší výnosy z pronájmu. Takových nemovitostí je v tuzemsku zhruba 250 000. Například pronajmout byt v Praze je teď podle realitních makléřů složitější, než tomu bylo před rokem. Výnos z pronájmu se v metropoli pohybuje kolem 4% a zájem o takový výdělek začíná klesat. Hasiči včera večer skončili s hašením skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích. Zásah ovšem neskončil. Místo do rána hlídala dobrovolná jednotka. Vysněná dovolená na Zanzibaru se pro desítky Čechů změnila v noční můru. Za zájezd zaplatili 10 000 korun, jenže místo odletu přišlo zjištění, že naletěli podvodníkovi, tedy podvodnici. Pobyt totiž nabízela žena přes sociální sítě a klientům. Posílala informace k cestě a rovnou vybírala zálohy. Nakonec se ukázalo, že žádný zájezd není zajištěný. Případ teď řeší policie.
0: Co se děje v regionu?
1: Z důvodu anonymní výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému teď probíhá evakuace hlavního nádraží v Praze. Na místě je pyrotechnik. Vlaky metra ve stanici o 7:45 ráno nezastavují. Dotčena je i autobusová linka na letiště Václava Havla.
0: Sport.
1: Fotbalista Tomáš Chorý možná nakonec zůstane ve Slávii. Nové informace přidává sporták Petr Plintovič.
2: Tomáš Chorý byl v závěru minulé sezony kvůli svému chování vyloučen z kádru Sešívaných. Teď je ale ve hře jeho návrat. Prozradil to v rozhovoru pro eSport.cz trenér Slávie Jindřich Trpišovský. Chorý už údajně absolvoval schůzku s majitelem Slávie i s vedením. Jasno by mohlo být během týdne.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehled.

0: Dnešní dopoledne trávíte se Signál rádiem a je čas připomenout si jeden hit, který jste možná měli nahraný na magnetofonových páskách.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes se vydáme do roku 1988, kdy zpěvačka Jas vydala velmi veselý hit The Only Way Is Up, ale není to její původní píseň. Už na začátku 80. ji naspíval soulový zpěvák Otis Clay, ale až zpěvačka Jas z něj udělala obrovský letní hit. Taneční kabát jí dostal na 5 týdnů na vrchol britské hitparády a stal se jedním z nejprodávanějších singlů toho roku. Není vůbec divu, tolik optimistické atmosféry, kterou šíří do éteru, si jen tak neslyší. Tak si pojďme zahrát. Tady je Jas a The Only Way Is Up.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Na středu chystáme další zajímavý rozhovor a hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zazpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice, zjistíme, co ho dodnes žene dopředu a jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu a nebo na tradiční letní garden party. Tak si nenechte ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: V dopolední vysílání Signál rádia nám zpívali Pet Shop Boys, už se tady chystá ABBA nebo Depešáci, ale ještě je tady kolega Luboš Dvořák, který nás dnes zavede k perle Jižní Moravy.
1: O nejvyšší návštěvnost mezi českými a moravskými zámky už léta se přetahují Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice. Přitom perla Jižní Moravy, jak se také Lednici říká, je opředena pověstmi, která k chuděs prostý horník k bohatství díky geologickému nálezu přišel. Ať už to bylo jak chce, tak lednický komplex je pro Národní památkový ústav stále pokladem. Zámek v Lednici patří k nejproslulejším zámkům. Je skvostně vystaven jako letní sídlo knížat Lichtensteinu a v zemi nemá rovného. Psal už v roce 1815 časopis Moravia, zaměřený na dějiny, kulturu a rozmach průmyslu. Je tu však ještě něco víc, co mnozí ani netuší. Lázně v Lednici patří k nejmladším v Česku. Jejich novodobá historie se píše od února 2007. Navazují však na lázeňskou tradici regionu s využitím unikátního přírodního léčivého zdroje, silně mineralizované jodobromové vody, která je pozůstatkem pravěkého moře. Mají i modernistickou kolonádu, přicházející v álej chrámu Slunce Apolona. Z Lednice zdraví Luboš Dvořák.

0: Depešáci na Signál Rádio 5 minut před 10. hodinou, už máme nachystané další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Zpěvačka Martika, skupina Kaoma a nebo Cyndi Lauper.
1: Signál Rádio doprava.
0: Porouchaná dodávka překáží na D1 na 46. kilometru na trase Praha-Brno. Pražský okruh tady vás na 61. kilometru ve směru k dálnici D1 zdrží nehoda kamionu s osobákem a k požáru auta došlo na silnici 13 u obce Pertoltice na Liberecku. Silnice je aktuálně dočasně uzavřená. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Úřad evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Reaguje tak na trestní oznámení, jež podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímavé je také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti, píše server Seznam zprávy. Půdní sucho v Česku dál sílí. Podle projektu Intersucho je už na téměř polovině území extrémní. Nejvíce zasahuje Moravu. Na 40% území je navíc v půdě kritický nedostatek vody a na 3/4 republiky už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Železniční trať mezi Hamburkem a Cuxhavenem na severu Německa je po požáru elektrického rozvaděče uzavřená. Policie dnes v tiskové zprávě uvedla, že šlo pravděpodobně o žhářský útok. Jak dlouho nebudou vlaky jezdit, není podle mluvčí německých drah zatím jasné.
0: Co se děje v regionu?
1: Jak jsme vás už informovali, pražské hlavní nádraží ráno evakuovali kvůli anonymní výhrušce uložením nástražného výbušného systému. Policisté spolu s pyrotechnikem proto prověřovali celý prostor nádraží. Omezený byl také provoz, vlaky metra stanicí projížděly a dotčeno bylo i spojení na letiště Václava Havla. Pyrotechnická prohlídka ale žádný výbušný systém neodhalila. Policie po anonymním oznamovateli dál pátrá.
0: Sport.
1: Eliška Hamzová si v zámořské WNBA vytvořila 8 body nový osobní rekord. Česká reprezentační rozehrávačka na maximum dosáhla za necelých 9 minut hry a pomohla Minnesotě k domácí výhře 104-100 nad Phoenixem. Zaznamenala také jeden doskok.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Dnešní vysílání Signál Rádia překročilo 10. hodinu. Je tady úterý 14. července a v roce 1979 to byl den, kdy se zpěvačka Donna Summer dostala na první místo amerického žebříčku s písní o prostitutkách s názvem Bad Girls. A my už tady chystáme i další hudební výročí. Počkejte na ně pár minut. Jsem Jirka Svoboda, dal vám všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterý dopoledne vám dělá společnost Signál Radio a teď už se k nám přidá i kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií. Všechny události mají společné datum 14. července.
1: Signály hudební minulosti.
2: Ty první nás vedou za velkou louži a 14. dnem měsíce července roku 1979. Tenkrát se v Americe hitem číslo 1 stal lehce kontroverzní song věnovaný dámám provozujícím nejstarší řemeslo. Nahrávka Bad Girls v podání Donny Summer pak na vrchol tamního prodejního pořadí nepustila nikoho jiného úctyhodných 5 týdnů.

Pokračujeme ku 14. červenci 1997. To se ve Velké Británii začaly prodávat bramburky Walker's Spice Girls a jen do konce zmíněného roku jich z pultů obchodů zmizelo přes 16 milionů sáčků. Předpokládám, že nejvíc frčely ty kořeněné.

Na závěr jdeme zpět o 13 let a dostáváme jasnou zprávu o tom, že praštit do toho lze v jakémkoliv věku. Ve Švýcarsku se Tina Turner, které bylo tehdy 73, provdala za svého dlouholetého přítele, hudebního producenta Ervina Bacha. Ten jí později daroval jednu ze svých ledvin, když potřebovala transplantaci. Jen stěží bychom hledali větší důkaz lásky.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, kde se bude mluvit o libeňském plynojemu. Tato obří stavba byla od svého vzniku na našem území velmi výjimečná. Dříve se skutečně využívala ke skladování plynu, ale dnes už má úplně jiné využití. Možná vás překvapí jaké. Věděli jste například, že tento vodojem přežil i zásah při bombardování v závěru druhé světové války? Jak to, že nádoba plná plynu nevybuchla? Tak nejenom o tom bude vyprávět David Černý u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Jazebo, I Like Chopin v 10 hodin 39 minut tady u nás na Signál Rádiu. Do studia už dorazil Lukáš Frelich, který se teď pár dní užil trochu volná. Ahoj Luky, vítám tě tady mezi námi.
1: Krásné dopoledne.
0: Já vím, že ty jsi byl glampingovat, jak se říká, dneska je to hodně moderní.
1: Ano, byl jsem glampingovat v nádherný obci Smilovice se to jmenuje. Je to vlastně na Slapech, 45 minut od Prahy. Ale úžasný prostředí, klid, pohoda, ticho, moderní glampingová chata, takže jako úžasný, úžasný.
0: Tak teď jsi vyzkoušel glamping, ale kdyby jsi směl vybrat stan nebo hotel?
1: Stan nebo hotel? To záleží, tam by se to hodně odvíjelo od místa, kde stanovat nebo prostě kde hotel.
0: Asi 80% Čechů se na dovolených ubytovává v hotelích nebo v penzionech, ale právě v posledních letech znovu roste zájem o kempování a právě ten glamping je teď na velkém vzestupu. Samozřejmě nároky kempařů jsou daleko vyšší, než bývaly před lety, že jo, čisté toalety, Wi-Fi a spousta dalších věcí. A samozřejmě taky možnost třeba přijet karavanem nebo obytným vozem.
1: Každopádně třeba ta Wi-Fi, to bych ani nepotřeboval, ale chápu, jako, že se to vrací, protože přece jenom to kouzlo, kdy otevřeš ten stan, teď vidíš to vycházející slunce, tu přírodu, to prostě v tom apartmánu nezažiješ.
0: Bzučící mouchy, štípající komáři.
1: Přesně.
0: Co jiného by si člověk v létě přál. Ještě poslouchat Signál Rádio. Užijte si tedy další program s Lukášem, Jirka se loučí, no a zítra v 6 ráno opět tady s vámi budu. Mějte se dobře, ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné úterní dopoledne. Za moment bude pokračovat naše hudební osmdesátkové léto. Zahraje Taylor Dane, taky Queen nebo Ricky Epovery. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 9, ulice Kolbenová mezi křižovatkami Prouzova a Špitálská. Tady je nehoda tří osobních vozidel a vytváří se kolona. Určitě se tady zdržíte. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Poslanci posuzují v úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Na programu sněmovní schůze jsou i další předlohy v úvodním kole. Reagují na unijní předpisy. Meteorologové upřesnili, kde dnes hrozí nejsilnější bouřky. Největší riziko očekávají na severu a severovýchodě Čech. Později také na severní a střední Moravě. Bouřky mohou doprovázet přívalové deště, kroupy a nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Írán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení, prostřely a drony a na námořnictvo. Spojené arabské emiráty oznámily, že v Hormuzském průlivu byly dva tankery této země zasaženy íránskými řízenými střelami. Zemřel jeden člen posádky. Další íránské útoky hlásí i Bahrajn, Irák a Jordánsko. A ceny ropy se po zesílení bojů v klíčovém Hormuzském průlivu dál zvyšují. Brent přidává přes 3% nad 680 amerických dolarů za barel a je nejdražší za měsíc.
0: Co se děje v regionu?
1: Jak jsme vás už několikrát informovali, pražské hlavní nádraží dnes ráno ochromila anonymní hrozba bombou. Policie kvůli ní evakuovala cestující, zastavila provoz vlaků i metra ve stanici hlavní nádraží a na více než hodinu uzavřela také Vilsnovu ulici, která je součástí severojižní magistrály. Pyrotechnická prohlídka ale žádný výbušný systém neodhalila a provoz se už vrátil do normálu. Policie teď pátrá po autorovi výhrůžky. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 3 roky vězení.
0: Sport.
1: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal král Harald V.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude postupně převažovat velká oblačnost a také se objeví přehánky nebo i bouřky, a to ojediněle i velmi silné. Navíc budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 90 km v hodině. A dodejme, že nejvyšší teploty dnes budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 11 hodin a 3 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Zajistit dětem program na prázdniny je v dnešní době velmi důležité. Za moment prozradím podrobnosti a teď se o začátek první společné hodiny postará Tanita Tikaram. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mike and the Mechanics teď zpříjemnili dopoledne. V době letních prázdnin se děti mohou častěji potýkat s osamělostí nebo sociálním vyloučením. Tráví také více času online prostředí, což sebou nese rizika, že se stanou obětí zneužití. Národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková k tomu říká.
1: Pokud ztrácejí ten identifikační bod ve škole, tam ty děti opravdu mají povinnost chodit, tak potřebují nějaký pevný bod pro ty 2 měsíce. Začíná to v rodinách komunikovat, zajímat se o to, co to dítě celý den dělá. Pokud chci mít pocit vlastně komfortu a bezpečí, je důležité pro dítě připravit program. Ať už se jedná o příměstský tábor nebo pobytový tábor, spousta dětí sportuje, takže potom v létě sportovní soustředění.
0: Takže jestli je ve vašich silách, zajistěte dětem během prázdnin program a hlavně s nimi mluvte o jejich potřebách. Dá se tak předejít zbytečným nepříjemnostem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde nejenže hrajeme to nejlepší z 80. let, ale vždycky vám dáme něco, co vás potěší a můžete se na to těšit. Třeba zítřejší ráno a naše kvízová hra Ano nebo ne. Tento týden si totiž můžete vyhrát rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Celkově na výběr jich je 14, vy si můžete zvolit jednu z nich, třeba tu, co jste ještě neviděli, nebo tu, co máte nejblíž, a společně s dětmi vyrazit. Rodinná vstupenka rovná se dvě dospělé osoby a až 3 děti. Připomenu, že během léta je to naprosto ideální, když se chcete třeba ochladit, protože v těch jeskyních je něco kolem 9 stupňů Celsia. Celý seznam najdete na našem webu signalradio.cz, tak se mrkněte a zítra ráno vám budu držet palce.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za necelé tři minutky odbije pravé poledne. Hezké úterý, tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let. Tina Turner, Ultravox nebo třeba Buggles. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozadejte na dálnici D52 na 13. kilometru u Syrovic u Brna. Tady se vzpříčil přes celou šířku vozovky kamion a policie dopravu odklání přes Letce a Rajhrad. Další komplikace vás potom čeká na dálnici D1. Příjezd do Brna, 199. kilometr, tady je nehoda nákladňáku s osobákem a tudy taky neprojedete. No a co je další ještě poměrná závažná věc, D8, 36. kilometr ve směru na Ústí, takže výjezd z Prahy pro změnu. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, komunikace zůstává ve snížené rychlosti průjezdna. Tak tady zpomalte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: V úterý 14. července posloucháte Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů a může to trvat i několik měsíců, jak řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Známá zatím není ani způsobená škoda. Javoříková k aktuální situaci říká.
2: 6 jednotek, které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají vlastně to místo, kde jsou ty sutiny. Ty se prolévají, protože tam ta teplota opravdu je pořád stále vysoká.
1: Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil dnes ve 4 ráno z Brna, dorazit zítra večer a od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. Na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Česká delegace na summitu v Ankaře byla skutečně předmětem údivu a různých vtipů, řekl slovenský prezident Peter Pellegrini. Z jeho rozhovoru pro slovenskou televizi TA3 však vyplynulo, že rozčarování nebudil fakt, že byl na akci dodatečně přizván prezident České republiky Petr Pavel, jak popisoval český premiér Andrej Babiš. Naopak bylo podle slovenské hlavy státu zvláštní, že Pavel nebyl v rámci tradice v čele delegace. Podle Pellegriniho by Slovensko nemělo naskakovat na model České republiky.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik v noci obnovil provoz tramvají přes Čechův most směrem do centra. Druhé omezení, způsobené horkým počasím v Karlíně, pokračuje. Tramvaje nejezdí ze zastávky Bílá Labuť na Palmovku. Místo objíždějí odklonem. Lidé mohou v daném úseku využít metro. Vyplývá to z informací na webu dopravního podniku.
0: Sport.
1: Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. 32letý Václavík absolvoval jako závodník 11 sezon ve světovém poháru, zúčastnil se také olympijských her v Pchjongčangu 2018 a Pekingu 2022. Po skončení kariéry si chtěl dát pauzu, nakonec ale kývl na nabídku svazu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude postupně převažovat velká oblačnost a také se objeví přehánky nebo i bouřky, a to ojediněle i velmi silné. Navíc budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 90 km v hodině. A dodejme, že nejvyšší teploty dnes budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin 3 minuty. Kdysi se v našem hlavním městě skladoval plyn. Právě tomuto tématu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Stevie Wonder na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes si povíme o libeňském plynojemu. Je to pozoruhodná stavba, jedna z nejvýraznějších industriálních dominant Prahy. Tato obří ocelová koule na kopci nad Palmovkou změnila ale během svého života zcela svou funkci. Od svíti plynu se posunula až k aerodynamickému výzkumu. Když byl plynojem v roce 1932 dokončen, vzbudil obrovskou pozornost. Šlo o vůbec první kulový plynojem na našem území. Konstrukci navrhli a postavili vítkovické železárny. Koule má impozantní rozměry, v průměru má 20 metrů a váží zhruba 270 tun. Je znítovaná z tlustých ocelových plechů. Původně sloužila k vyrovnávání tlaku v síti, když se začal do Prahy dodávat svítiplyn z tehdy moderní plynárny v Mechli. V této funkci měla ocelová koule ale jepičí život. Jako plynojem fungovala jen 12 let. Na konci druhé světové války byl plynojem poškozen a už se k svému plynárenskému životu nevrátil. V květnu 1945 během pražského povstání dostal plynojem přímý zásah a měl štěstí v neštěstí. Střepina dělostřeleckého granátu prorazila plášť a plyn začal unikat. Jako zázrakem nedošlo k obří explozi, která by zdevastovala široké okolí. Unikající plyn pouze chytil a nad Libní hořel jako gigantický hořák. Po válce byla díra provizorně zalátována, dnes je záplata na plášti ještě vidět. Plynárníci už ale nechtěli riskovat provoz na takto poškozené plynové nádobě. Největší kuriozita plynojemu ale spočívá v tom, čemu slouží dnes. V 50. letech 20. století ho převzal Vojenský technický ústav a proměnil ocelovou kouli v unikátní laboratoř. Inženýři využili toho, že obří koule dokáže udržet obrovský tlak. Plynojem byl přestavěn na vákuovou nádobu. Jak to funguje? Výkonné kompresory vyčerpají z obří koule vzduch, čímž uvnitř vznikne silné podtlakové vákuum. Následně se otevře ventil a vzduch zvenčí se obrovskou rychlostí začne přes úzkou testovací trubici nasávat zpět do koule. V testovací komoře z modely letadel, raket nebo proudových motorů tak vědci dokážou na několik desítek sekund nasimulovat proudění vzduchu o rychlosti až čtyřnásobku rychlosti zvuku, tedy kolem 5000 km za hodinu. Dnes je tato unikátní stavba technickou kulturní památkou. Přestože zvenčí vypadá jako opuštěný industriální relikt, uvnitř stále špičkově slouží českému leteckému a kosmickému výzkumu. Však i Libeňák Bohumil Hrabal o ocelové kouli psal jako o měsíci, který spadl na libeňský kopec. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Jimmy Summerville, tady je Signál Rádio. Procházka lesem nebo plavba na lodičkách, to je tahák moravského krasu. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Madonna, The Cure nebo třeba Bee Gees.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Na lodičky nebo jen tak se projít pod zemím. To je dnešní pozvánka našeho brněnského kolegy Luďka Savany Urbánka.
1: Hezký dobrý den, dnes velím vzhůru dolů. Více než 200 000 lidí si každý rok prohlédne hlavní tahák moravského krasu. Punkevní jeskyně lákají na pestrou krápníkovou výzdobu i plavbu na lodičkách. Od skalního mlýna hlavního turistického bodu poblíž Blanska čeká návštěvníky zhruba půlhodinová procházka lesem. Cestu si lze zkrátit turistickým vláčkem, ale pěší varianta má své kouzlo. S každým krokem mizí ruch parkoviště a člověk se postupně noří do unikátní jihomoravské krajiny. Samotná prohlídka jeskyní se dělí na dvě odlišné části. Ta první vede suchými částmi a nabízí pohled na pestrou krápníkovou výzdobu i monumentální podzemní prostory. Silný dojem zanechá také zastávka na dně macochy, zatímco většina lidí zná pohled zhora, stát přímo pod více než 100-metrovými skalními stěnami je dechberoucí zážitek. Příjemným překvapením v turisticky vytížené destinaci je i zázemí areálu. U vstupu funguje bufet, ve skalním mlýně pak restaurace s klasickou českou kuchyní. Luděk Savana Urbánek, Blansko.

0: Sophie B. Hawkins, 3 minutky zbývají do 13. hodiny a společnost vám dělá signál rádio. Za moment John Lennon, Jennifer Rush nebo třeba Phil Collins. Takhle bude znít naše 80-kové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hned 3 dopravní nehody vás potrápí v Praze. Pojďme na 8. Zenklova ulice, hlásí nehodu osobáku s motocyklem, nárazově se vytváří kolona. Další komplikaci potom čekejte na Praze 6 v Papírenské ulici, tady je nehoda dodávky s osobákem, jezdí se jedním jízdním pruhem, i tady se můžete nárazově zdržet. A ještě pozor, dejte v centru, Šumavská ulice, křižovatka s Koruní, tady je nehoda 2 osobních vozidel a tady zatím projedete bez výraznějších komplikací. Tak no, z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 14. července, hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Neschody mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem pokračují. Babiš odmítl prezidentovou výzvu k obnovení pravidelných koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Podle opozice tím porušuje zavedené politické zvyklosti. Jeho zastánci naopak tvrdí, že prezident zbytečně vyvolává konflikty. Meteorologové upozorňují, že dnešní bouřky mohou být místy velmi silné kvůli tlakové níži, ale zatím nedokážou přesně určit, kde udeří. Hrozí přívalové deště, kroupy do 2 cm a nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. V Paříži se koná tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku. Spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem defilé přihlížejí desítky zahraničních lídrů, mimo jiné český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na Champs-Élysées pochoduje téměř 6700 vojáků.
0: Co se děje v regionu?
2: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 souprav tramvají typu 15T stále nemá klimatizaci. A důvody jsou dva. V době pořízení se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a aktuálně vysoutěžilo dodavatele klimatizací. Předpokládaná hodnota zakázky je více než 430 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenisový trenér Tomáš Krupa si po wimbledonském triumfu svěřenkyně Lindy Noskové přivezl do Česka vedle vzpomínek šedé vlasy a pocit z dobře odvedené práce. 21-letou hráčku chválil za nasazení i to, jak vybojovala sobotní dramatické finále s Karolínou Muchovou ve svůj prospěch. Nejraději by si teď odpočinul na 2 dny v lese. Na tiskové konferenci včera řekl.
3: Já mám dobrý pocit, dobře odvedený práce, no, nebo já nevím, dobrý pocit, no, já bych to rozvedl. Prostě je mi fajn.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude postupně převažovat velká oblačnost a také se objeví přehánky nebo i bouřky, a to ojediněle i velmi silné. Navíc budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 90 km v hodině. A dodejme, že nejvyšší teploty dnes budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde se už za moment budeme bavit o nahotě. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Sandra, hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jennifer Rush na Signál Rádiu. Taky vám ve dnech horka připadá oblečení těžké a nepohodlné? Možná by bylo lepší se ho zbavit, zjistil Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Zřejmě jste to netušili, ale 14. červenec je dnem nahoty a vůbec bychom se jí neměli bát, protože z pohledu zdraví a pohody má mnoho překvapivých výhod.
2: Každý den jsme sevření v těsném oblečení a v syntetických materiálech, ale ve chvíli, kdy dáme tělu volnost, začne naše pokožka dýchat a lépe se regeneruje. Odborníci se shodují také na tom, že je zdravé spát bez pyžama. Tělo se totiž tolik nepřehřívá a upadá do hlubšího a kvalitnějšího spánku. Když spíme nazí, ráno se pak probudíme více odpočetí. No a nahota nás samozřejmě učí také sebevědomí. Když totiž dokážeme přijmout své tělo bez tlaku na dokonalost, cítíme se ve větší psychické pohodě. Tak jestli budete mít možnost, dneska dopřejte svému tělu trochu volnosti a vzduchu.
0: Zítra nebude chybět soutěžní kvíz Ano, ne a spousta dalších informací. To vše ráno mezi 6 a 11.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1982 a hitovka z Rakouska. Pretenders, Chris Isaac nebo třeba Pointer Sisters vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádiem.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnešní hitovka z našeho archivu má dvě tváře, úspěšnou a neúspěšnou. Ta úspěšná pochází z Rakouska a samotný interpret ji nahrát úplně nechtěl. Tak jak byla původně napsaná, mu přišla hodně pomalá a také na řadu přišly úpravy. Ve finále trhala hit parády a u nás se líbí dodnes. Se Zlou se ovšem potázala tahle skladba přeložená do angličtiny v podání jiného interpreta. To byl tenkrát velký propadák. My vám hrajeme to nejlepší z 80. let, tak pojďme k originálu. Falco, Der Kommissar.
1: Magneťák, Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, tady je signál rádio, krásné odpoledne. Za moment Roxette, Alphaville nebo třeba Queenie, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav, 40,5 km. Tady je nehoda osobáku s motocyklem, na místě je policie, očekává se nárazové zdržení a taky chvilková kolona, tak s tím počítejte a jeďte opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne stále ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. Olomoucký krajský soud poslal muže, který loni na Šumpersku zavraždil svou partnerku, na 27,5 roku do vězení. Čin spáchal jen 3 týdny po podmínečném propuštění z vězení, kde si odpykával trest za předchozí vraždu. Podle soudce Jiřího Barboříka šlo o čin spáchaný s velkou brutalitou.
2: Ten předchozí čin ten našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu právě hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest odnětí svobody. Nicméně bylo třeba zohlednit i zejména tu škodlivost činů spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání.
1: Dodejme, že rozsudek zatím není pravomocný. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se včera střetlo auto poslance Filipa Turka s vozem nemocnice. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovatelném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Okolnosti nehody i míru zavinění dál prověřuje policie. Finanční gramotnost Čechů druhým rokem mírně roste. Letos dosáhla 28 bodů. V loňském roce to bylo 57 a mezi lety 2022 až 2024 se držela na úrovni 650 bodů. Vyplývá to z indexu finanční gramotnosti, který dnes představila na tiskové konferenci Česká bankovní asociace.
0: Co se děje v regionu?
3: Rozsáhlá rekonstrukce odstartovala v berounském akvaparku. Až do 11. září budou uzavřeny jak vnitřní plavecký bazén, tak také parní kabina. Od 1. září se pak uzavře celý akvapark. Plavci se ale v sezóně nemusí obávat, o možnost koupání nepřijdou. Pro ně je zajištěné ranní plavání na venkovním koupališti a došlo také ke snížení ceny vstupného. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale má před sebou poslední 4 zápasy. Podrobnosti přidá Petr Plintovič.
4: Dnes a zítra se hrají semifinále. To první obstarají dnes v 21 hodin Francouzi proti Španělsku. Ve středu ve stejný čas hraje Argentina proti Anglii. O víkendu pak letošní mistrovství světa vyvrcholí. V sobotu soubojem o bronz a v neděli pak finálovým zápasem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude postupně převažovat velká oblačnost a také se objeví přehánky nebo i bouřky, a to ojediněle i velmi silné. Navíc budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 90 km v hodině. A dodejme, že nejvyšší teploty dnes budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: 14 hodin a skoro 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme dost kontroverzní single, o kterém se tenkrát hodně mluvilo, a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tady jsou Erasure. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Alphaville a Signál Radio. Píseň na téma prostituce. Na začátku 80. to byl dost odvážný krok. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Ty první nás vedou za velkou louži a 14. dnem měsíce července roku 1979. Tenkrát se v Americe hitem číslo 1 stal lehce kontroverzní song věnovaný dámám provozujícím nejstarší řemeslo. Nahrávka Bad Girls v podání Donny Summer pak na vrchol tamního prodejního pořadí nepustila nikoho jiného úctyhodných 5 týdnů.

Pokračujeme ku 14. červenci 1997. To se ve Velké Británii začaly prodávat bramburky Walker's Spice Girls a jen do konce zmíněného roku jich z pultů obchodů zmizelo přes 16 milionů sáčků. Předpokládám, že nejvíc frčily ty kořeněné.

Na závěr jdeme zpět o 13 let a dostáváme jasnou zprávu o tom, že praštit do toho lze v jakémkoliv věku. Ve Švýcarsku se Tina Turner, které bylo tehdy 73, provdala za svého dlouholetého přítele, hudebního producenta Ervina Bacha. Ten jí později daroval jednu ze svých ledvin, když potřebovala transplantaci. Jen stěží bychom hledali větší důkaz lásky.

0: Cyndi Lauper a Signál Rádio. Jestli máte rádi divadlo, za chvilku vás pozvu na představení Pod širým nebem. Do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Bonnie Tyler, Pierre Coso nebo UB40. Tak užívejte odpoledne s námi.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na divadlo pod širým nebem nás dnes vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je za dveře. Za dveřmi je totiž název pravidelného pražského festivalu pouličního divadla. Mimochodem, letošní ročník je v pořadí už 18. a opět nabízí 6 dní zážitku, které umí nabídnout pouze divadlo pod širým nebem. Festival se po letech vrací na výstaviště, na prostranství před Průmyslovým palácem a představení se budou konat také na Mariánském náměstí. Na festival letos krom jiných zavítá například největší česká loutka a nejspíš i nejmenší pojízdný taxík z Holandska. Zemské přitažlivosti se doslova vysmějí akrobaté z Belgie v novém projektu Bez tíže a chybět nebude ani černý humor a chystá se například i panoramatické kino. Začátky představení jsou vždy kolem 16. hodiny a vstup je dobrovolný. Říká se, že oslava 18. se nemá odbývat, takže věřte, že pořadatelé nic rozhodně neodflákli a opravdu je na co se těšit. Program a další aktuality najdete na webu zadveřmi.cz, tak si pouliční divadlo v Praze určitě nenechte ujít. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Depeche Mode, chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Radio. Za moment Starship, Murder Talking nebo třeba Vangelis, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 6, Bělohorská ulice hlásí nehodu osobního vozidla s tramvají, nárazově se vytváří krátká kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy a začínáme počasím. Český hydrometeorologický ústav totiž prodloužil výstrahu před velmi silnými bouřkami, které budou hrozit také zítra. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku by měla být intenzita bouřek nižší. Zároveň také platí výstraha před velmi vysokými teplotami. Doplňme, že aktuálně prší na severozápadě Čech a v oblasti Jeseníků. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají také účastníky nehody, při které se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka s vozem nemocnice. Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto bylo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozidla. Dva Češi včera skončili v chorvatském vězení poté, co u nich policie zajistila tašku, ve které se původně mělo nacházet 45 300 eur. Tašku s hotovostí podle chorvatské policie našli, nález ale neohlásili. Když navíc policisté zavazadlo nalezli, část peněz už podle jejich vyjádření chyběla.
0: Co se děje v regionu?
1: Správa železnic se pustila do opravy stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Důvodem je skutečnost, že do haly ze 70. let minulého století zatéká voda z parkoviště a magistrály. Práce ovlivní provoz na zmíněné magistrále. Prvních 126 dní se tu bude jezdit pouze ve dvou pruzích v obou směrech. Práce za 290,5 milionu korun potrvají do roku 2028.
0: Sport.
1: Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Dvojutkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se pak uskuteční o týden později. Házenkářky Mostu narazí ve druhém předkole Evropské ligy na severomakedonský celek Giorče Petrov.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, na některých místech se vyskytují přehánky a bouřky a teploty měříme od 26 do 31 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná a zatažená s občasným deštěm a s teplotami od 18 do 13 stupňů. Středa pak bude ve znamení oblačné oblohy s občasnými přehánkami a s deštěm. Vítr zítra zafouká od severovýchodu do 4 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 23 do 28. Na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil. Vrací se Lukáš a další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Návod na to, jak zvládnout stres, paniku nebo úzkost je na světě. Víc odhalím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Kim Wilde.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

takhle hrají Starship a Signal Radio. Taky se vám občas stane, že pocítíte stres, úzkost nebo paniku? To, co odborníci radí, vás určitě překvapí. Podle nedávné studie je dobré v takovém stavu si pustit horor. Ošálíte tak mozek. Ten si začne myslet, že je potřeba bát se toho, co je ve filmu, nikoli v reálném světě. Takže, jestli vás dnes něco rozhodilo třeba v práci, už víte, co večer dělat. Pustit si strašidelný horor a začít se trochu bát.

0: Velká klasika z 80. let a skupina Eurythmics. Následující víkend bude ve znamení řemeslného festivalu, poutě nebo sportu. Jednoduše, ty nejlepší akce jsme pro vás vybrali a dali na náš web. Tak se mrkněte a klidně začněte plánovat. signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Madonna a Cherish za 5 minut 3:15 a ve studiu se mnou nachystaný kolega Luky Bláha. Ahoj.
1: Ahoj Luky, nazdar.
0: Máš rád horory?
1: Horory. Už jsem dlouho žádný neviděl, ale jo, podívám se.
0: Podíváš se rád na horor. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli se u nich i třeba bojíš. Byl nějaký takovej?
1: No samozřejmě, já když jsem sledoval sám jednou záhadu Blair Witch, mm-hmm, tak jsem se pak opravdu jako i vyčůrat bál jít.
0: No, já jsem se takhle bál u hororu Kukuřiční děti třeba. Mm-hmm.
1: Jo. To jsem neviděl.
0: Musím říct jednu věc. Ptám se na to z toho důvodu, že vlastně odborníci prokázali, že pokud máš stres, úzkost, mm, nebo nějaký, řekněme, pocit obav, mm, tak právě ten horor, když se na něj podíváš, ano, tě z toho vyléčí.
1: Aha.
0: Protože mozek se začne bát toho, co je ve filmu.
1: Aha, a ty se přestaneš
0: obávat. A reálný svět bude vnímat jako bezpečí. Mm. Tak můžeš to někdy zkusit třeba.
1: No určitě, já si doma pustím Vymítače ďábla, to je takový taky taková jako pohodovka takhle. A budu mít úplně jiné starosti.
0: Takový večerníček vlastně. Další tipy, co byste mohli vidět, třeba Lukáš prozradí po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zítra dopoledne. Jako vždycky, v 11 na Signálu.

0: Americký zpěvák Paul Young vám na vlnách signálu přál parádní úterní odpoledne. 16. hodina, to bude za 2 minuty. Se mnou už je tak ve studiu Honza Navrátil, který nachystal nejnovější zprávy. A já dál můžu slíbit jen to nejlepší v rámci 80. léta. Král popu, Laura Branigan nebo Yazoo.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem zjistíme, jak to vypadá. V provazu nehodu máme na D2 výjezd z Brna, kde brání provozu v celé šířce vozovky, tak tam si dejte určitě pozor. Stejně tak na D2 byste se mohli zdržet na v opačném směru, tedy 5. kilometr na příjezdu ku Brnu, kde je porouchané vozidlo. A ještě jdeme do Prahy, ve Wilsonově ulici počítejte s komplikacemi kvůli porouchanému osobnímu autu. No ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem. When

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Státem určované maximální ceny pohonných hmot zítra dál porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů za litr. Maximální cena nafty stoupne o 15 haléřů na 39 korun a 34 haléřů za litr. Do vládní novely o zmrazení cen dálničních známek by se mohla dostat pozměňovacím návrhem úprava platnosti jednodenní známky. Platila by 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Při dnešním úvodním projednávání předlohy ve sněmovně to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik, podle kterého bude taková platnost pro řidiče férovější.
2: Není naším cílem vybírat stále více peněz, ale hospodařit efektivněji a lépe využívat prostředky, které dopravní systém už dnes generuje. Nové zavádíme skutečnou 24-hodinovou známku, když si to pořídíte například v 1 hodinu odpoledne, bude platit přesně do 1 hodiny nasledujícího dne.
1: Doplníme, že vládní novela ruší každoroční valorizaci cen dálničních známek. Opoziční zástupci mluví o populismu a navrhli zamítnutí předlohy i její vrácení vládě k přepracování. Ukrajinský parlament přijal dnes demisi premiérky Julie Svyrydenkové, což znamená, že končí celá ukrajinská vláda. Demisi premiérka podala včera, pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo přinejmenším 226 hlasů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už v neděli odchod premiérky naznačil.
0: Co se děje v regionu?
1: Rozsáhlá rekonstrukce odstartovala v berounském akvaparku. Až do 11. září budou uzavřeny jak vnitřní plavecký bazén, tak také parní kabina. Od 1. září se pak uzavře celý akvapark. Plavci se ale v sezóně nemusí obávat, o možnost koupání nepřijdou. Pro ně je zajištěné ranní plavání na venkovním koupališti a došlo také ke snížení ceny vstupného.
0: Sport.
1: Přerov se chystá na slavnostní přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale také autogramiádu a vystoupení kapely Opěta Radeček, nazvané Koncert pro Lindu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 16 hodin doplňujeme pohledem na počasí. Venku je polojasno, v některých částech republiky se vyskytují přehánky a bouřky a teploty měříme vysoko, kolem 27 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude oblačno a zataženo s občasným deštěm a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Středa bude ve znamení oblačné oblohy s občasnými přehánkami a s deštěm. Vítr zítra zafouká od severovýchodu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 23 a 28 stupni Celsia. Další odpolední zprávy na Signálu končí. Užívejte odpoledne s 80kami. Tady u nás na Signálu.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 16 hodin na vrch 4 minuty, od mikrofonu už vás moc zdraví Lukáš Bláha a na internetu se stále častěji objevuje tvrzení, že turistu z Česka spolehlivě prozradí jedny a té samé plavky po celý pobyt. Tak se tomu společně zanedlouho povinujeme a hlavně, ať s námi máte příjemný odpolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte odpolední signál, jsme naplno v době dovolených a nás Čechy prý na nich spolehlivě rozeznáte od turistů z ostatních zemí. Hořekujeme údajně nad jídlem, křičíme na sebe česky na celý hotel, vozíme sebou pálenku jako univerzální lék na všechno a z rezortu často nevytáhneme paty, které máme navíc navlečené do ponožek v sandálech. Teď se ale hovoří ještě o jednom fenoménu, jakožto poznávacím znamení českého dovolenkáře na celý pobyt. Mu vystačí jedny plavky. Nehledě na doporučení typu kupte si plavky navíc, abyste nebyli trapní. To se objevuje hlavně ve chvíli, kdy prodejci potřebují udat více kusů bikin či koupacích kraťasů. No, mě by zajímalo, jak to máte vy. Berete si plavky takzvaně do foroty, dejte případně vidět. A hlavně myslím, že není důležité, kolik máte úboru k uplavání, ale abyste na své vysněné dovolené nepotkali zvířátko, které má 14. července, tedy právě dnes, svůj světový den. A je to žralok. Hezké odpoledne.

0: Dvě minuty před půl pátou jste s odpolednem na Signál rádiu a buďte pokud možno i zítra dopoledne, protože to k nám do studia dorazí opravdová legenda i v 84 letech stále aktivního frontmana formace Olympic, vyspovídá v exkluzivním rozhovoru kolegyně Lucka Sinková, které prozradí, jak si pořád udržuje chuť do života a řeč přijde taky na rodinu nebo jeho na jeho tradiční letní garden party. Tak si určitě nenechte ujít Petra Jandu v našem vysílání už zítra po 10. hodině dopoledne. No a za pár okamžiků opět 80kové pecky od Vem nebo Frankie Goes to Hollywood. Dobré odpoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi.

0: přijímačí vám zní signál a velkou posilu do ofenzivních řad ulovila hokejová Sparta. Po konci roční jednocesté smlouvy s Bostonem se z boje o NHL do extraligy vrací český reprezentační střelec a účastník posledního mistrovství světa Matěj Blimel. S pražským klubem uzavřel čtyřletou smlouvu. Další novinky pro vás připravujeme do zpráv. V celou 17. uslyšíte už za čtvrt hodiny. Pěkné odpoledne.
1: Rozhovor Signál Rádia. Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia. Když slyšíš to,

0: Hezky OMD z éteru signálu jsme se přesunuli už téměř k 17. Čekají vás tak čerstvé zprávy v podání Honzy Navrátila a po nich se zase můžete těšit na to nejlepší, co přinesly 80. Třeba od Jasona Donovena, dvojice Albano, Romina Power nebo Tiny Tanner.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme na tuzemské silnice. V Brně si dejte velký pozor ve Vídeňské ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Obezřetní buďte i na dálnici D7, příjezd k hlavnímu městu. Havarovalo zde osobní vozidlo do svodidel. Přímo v Praze pak máme bouračku dvou osobních aut ve straně Konické ulici a obezřetní a velmi tedy si na sebe dejte pozor na D8, 58. kilometr ve směru ku Praze, protože tam se můžete zdržet kvůli porouchanému osobnímu autu. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, i se 17. hodinou pro vás máme další zprávy. Policie pokračuje ve vyšetřování včerejší nehody vládního zmocněnce Filipa Turka. Ten vjel rovně do křižovatky, kde se střetl se sanitním vozem z pruhu, který je určený značením k odbočení. Okolnosti nehody dokládají záznamy z bezpečnostní kamery, která je umístěná u křižovatky poblíž frekventovaného pražského dopravního uzlu na IP Pavlova. Právě tam se včera nehoda stala. Oba bloky jaderné elektrárny v Temelíně mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení provozní doby na 80 let už ministr průmyslu oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice. Pokračuje místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Naprosto zásadní. Česká republika patří mezi jaderně orientované země a v současné době si troufám tvrdit, že patříme do špičky peletonu evropského, ale i světového. Nejenom, že chystáme nové velké jaderné zdroje v Dukovanech a možná i v Temelíně, nejenom, že prodlužujeme dukovanské a temelínské původní již odepsané bloky, ale současně jsme v absolutní technologické špičce, protože připravujeme malé modulární reaktory.
1: Potvrzených případů eboly v Kongu je podle tamních úřadů 1963, včetně 719 úmrtí. Skutečný počet případů je ale podle Světové zdravotnické organizace nejméně dvojnásobný.
0: Co se děje v regionu?
1: Celkem 43 neohlášených kontrol provedli v loňském roce pražští hygienici. Zaměřili se při nich na výskyt bakterie Legionella v teplé vodě v ubytovacích zařízeních. Nevyhovujících bylo celkem 25 vzorků. Podle údajů Státního zdravotního ústavu se legionelózou v minulém roce v hlavním městě nakazilo celkem 57 lidí. Letos do června jich bylo už 28. Nemocnost v Praze dosahuje republikového průměru.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Dalibor Svrčina vypadl v prvním kole antukového turnaje v Bastadu s Grigorem Dimitrovem. Zkušenému Bulharovi, který na nedávném Wimbledonu vyřadil ve druhém kole semifinalistu Roland Garo Jakuba Menšíka, nakonec podlehl 6-7, 6-1 a 4-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, místy se vyskytují přehánky a bouřky a teploty měříme kolem 26 stupňů Celsia. Noc na zítřek bude ve znamení oblačné a zatažené oblohy. I v noci počítejme s občasným deštěm a s teplotami, které se budou pohybovat mezi 18 a 13 stupni. Zítřejší, tedy středeční den, bude ve znamení oblačné oblohy. Počítejme zítra s občasnými přehánkami a také s deštěm. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 17. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky moc za ně, Honzo, a fotbalový světový šampionát vyhlíží první semifinále. Tak si k němu brzy povíme víc. Já jsem Lukáš Bláha a přeju bezvadné úterní pozdní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný odpolední signál a po Jasonu Donovanovi jdeme na trávníky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Světový šampionát pomalu ale jistě směřuje ke svému vrcholu. Na ten sice nedosáhnou norští Vikingové po vypadnutí ve čtvrtfinále, ale uznání se rozhodně zaslouží a navíc stoupá i jejich popularita. Minimálně tedy největší hvězdy Erlinga Haalanda. Třeba v takovém Peru podle tamního registru dostalo více než 500 novorozených dětí jméno po norském útočníkovi. Pojďme ovšem přímo na hřiště. Dnes večer se odehraje první semifinále, ve kterém na sebe narazí dvě těžké váhy, Francie a Španělsko, tedy bitva o Pyreneje. A jejich poslední vzájemný zápas přinesl dohromady 9 gólů. Jsem sám zvědav, kolik jich padne dnes od 21 hodin.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Ty správné decibely na Signál rádiu. 3 minuty nám chybí do 17:30. 14. červenec je mimochodem taky mezinárodní koupací den, ale na nějaké to koupání venku to moc nevypadá, protože minimálně tady u nás v hlavním městě začalo pršet a ještě ke všemu asi hned tak nepřestane. Proto zůstaňte vy s námi, ať si užijete a nepřijdete o skvělé 80. depešáků Phila Collinse a navíc po nich ještě 80. magneťák. Hezké odpoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.

0: Depešáci za námi, dáváte si stále ještě odpolední signál, ve kterém stihneme slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Máme si britského zpěváka, který se narodil na Guyaně, proto se do jeho tvorby hodně odráží reggae a podobné styly. Nejprve se proslavil v 60. letech ve skupině Equals s megahitem Baby Comeback a pak taky na solové dráze. Mimochodem s tímhle kouskem rok 1988 Eddie Grant, Gimme Hop Joanna.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: vysílání signálu Pomalá klasika od RM. 18. hodina se nezadržitelně blíží, za 2 minuty odběje Honza Navrátil, proto nese souhrn dnešních důležitých zpráv. No a potom zase se můžete těšit a dočkáte se toho nejlepšího, co přinesly osmdesátky. Elton John, Belinda Carlisle a nebo Talk Talk.
1: Signál rádio doprava.
0: A je taky ta správná chvíle zjistit, jak to vypadá na silnicích, jak se jezdí. D52, 20. kilometr ve směru Brno, tam byste se mohli zdržet kvůli kusům dřeva na vozovce. Bouralo se, a to v Brně přímo, a to na sjezdu z Ostravské na Bělohorskou. A ještě v Praze se zastavíme na jižní spojce. Tady jsou v sobě 2 osobní vozidla, konkrétně ve směru Černý most u Krče. Tak i v těchto místech raději nohu splynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký úterní podvečer, s 18. hodinou na signálu přichází další zprávy. Čechy zasáhly první avizované bouřky. Na Příbramsku meteorologové zaznamenali supercelu u Hronova v Královéhradeckém kraji, padaly kroupy. V dalších hodinách meteorologové očekávají rozvoj bouřek především jižně a jihovýchodně od jejich současného výskytu. Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací parlamentních stran, starostky, starostové a představitelé takzvaných think tanků dnes patřili mezi přibližně 60 lidí, se kterými se v Lánech setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit i jak komunikovat a také o tématech, kterým se věnují. Prezident k tomu řekl.
2: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
1: Doplňme, že do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let a napříč politickým spektrem akci vítali. Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že by měl Filip Turek po pondělní vážné nehodě v centru Prahy rezignovat. Premiér to řekl poté, co se objevily nové záběry. Na těch je totiž vidět, že vládní zmocněnec Filip Turek předjížděl kolonu pruhem, ze kterého nesměl pokračovat rovně.
0: Co se děje v regionu?
1: Už 13. rokem funguje na pražském jižním městě komunitní zahrada. Na ní si obyvatelé z okolí pěstují své plodiny na vyvýšených záhonech. Jde o jeden z prvních takových projektů na území hlavního města. Radnice Prahy 11 tento nápad kvituje a do budoucna plánuje vznik dalších takových zahrad. Vyzývám proto veřejnost, aby své tipy na další místa pro zahrady posílali na úřad městské části.
0: Sport.
1: Česká tenistka Dominika Šalková se turnajem v Jasi rozloučila v prvním kole po prohře 2-6 a 5-7 s ruskou soupeřkou z kvalifikace Alevtinou Ibragimovovou. A tenista Martin Krumich při debutu v hlavní soutěži turnaje ATP Tour neuspěl. V Bastadu prohrál v prvním kole 4-6 a 2-6, tentokrát s Italem Stefanem Travagliou.
0: Signál Rádio počasí.
1: Úterní zpravodajství na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, na některých místech se vyskytují i bouřky. V noci na zítřek bude obloha oblačná a zatažená také s občasným deštěm a s teplotami od 18 do 13 stupňů Celsia. Středeční den bude ve znamení oblačné oblohy. I zítra počítejme s občasnými přehánkami a s deštěm. Vítr ve středu zafouká od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Při bouřkách bude ale přechodně zesilovat. Nejvyšší denní teploty během zítřejšího dne vystoupají na 23 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 17. Takové byly zprávy na signálu v úterý s datem 14. července. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Děkujeme, Honzo, a je potřeba připomenout, že tento den se v minulosti narodily dvě velké hudební osobnosti. Roku 1939 mistr Karel Gott a o 21 let později taky Michal David. Další historické okamžiky vztahující se ke 14. červenci si řekneme v příštích chvílích. Markétám ještě jen to nejlepší k svátku a vám všem dohromady pohodový úterní podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si úterní podvečerní signál a Féteru teď vystřídá Belindu Karla i kolega Jirka Svoboda, protože to je náš specialista na historii.
1: Posloucháte Signál Rádio, dnes je 14. července, což byl v roce 1867 den, kdy Alfred Nobel představil světu svůj vynález dynamit. Další výročí, která vám teď připomenu, budou méně třaskavá.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2015 k trpasličí planetě Pluto dorazila americká sonda New Horizons, první těleso vyrobené člověkem. V roce 1950 byl odhalen pomník Jana Žižky z Trocnova na pražském Vítkově. V roce 1865 první horolezci zdolali alpskou horu Matterhorn. Hora je vysoká 4478 metrů a také dnes je výstup považován za velmi náročný výkon. V roce 1863 byla v Pacově hoře u Tábora objevena Chýnovská jeskyně. Veřejnosti byla zpřístupněna o 5 let později jako první jeskyně na území České republiky. A v tento den byla v roce 1789 dobyta Bastila. Do tohoto vězení francouzský král zavíral své největší odpůrce. Bastila byla po několika týdnech zbourána a zdivo se prodávalo jako suvenýr.

0: nám Bruce Hornsby, jen pár vteřin před půl sedmou jste se Signál rádiem a jestli pak víte, který český zámek je nejnavštěvovanějším na Jižní Moravě. Věřím, že byste si tipli Lednici, je to správně, tak si na ní za pár okamžiků s naším krajankem uděláme výlet. Než se tak stane, z 80. léta ještě Kylie Minogue nebo Katrina and the Waves, ať máte senzační úterní podvečer.
1: Magneťák Signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Podvečerní signál se line k vašim uším a na chvíli v nich budete mít kolegu Luboše Dvořáka, protože ten vás vezme za avizovanou perlou Jižní Moravy.
1: O nejvyšší návštěvnost mezi českými a moravskými zámky už léta se přetahují Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice. Přitom perla Jižní Moravy, jak se také Lednici říká, je opředena pověstmi, která chuďas prostý horník k bohatství díky geologickému nálezu přišel. Ať už to bylo jak chce, tak lednický komplex je pro Národní památkový ústav stále pokladem. Zámek v Lednici patří k nejproslulejším zámkům. Je skvostně vystaven jako letní sídlo knížat Lichtensteinu a v zemi nemá rovného. Psal už v roce 1815 časopis Moravia, zaměřený na dějiny, kulturu a rozmach průmyslu. Je tu však ještě něco víc, co mnozí ani netuší. Lázně v Lednici patří k nejmladším v Česku. Jejich novodobá historie se píše od února 2007. Navazují však na lázeňskou tradici regionu s využitím unikátního přírodního léčivého zdroje silně mineralizované jodobromové vody, která je pozůstatkem pravěkého moře. Mají i modernistickou kolonádu přicházející v álej chrámu Slunce Apolona. Z Lednice zdraví Luboš Dvořák.

0: on the Ritz. Putin on the Ritz. Signál Rádio. Máme 19 hodin za Mixpultem, s vámi zůstává Lukáš Bláha. Západní Čechy v létě lákají na návštěvu zámku Žinkovy, tak tam společně brzy vyrazíme a zatím posílám osmdesátky, které se vám určitě budou hodit a vylepší vám podvečer. Madonna, Bananarama a těšit se můžete i na Elou.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jedeme úterním podvečerem na signálu a teď doslova, protože naším cílem je jižní Plzeňsko. Dva nové prohlídkové okruhy nabízí totiž návštěvníkům tamní zámek Žinkovy. Se 142 pokoji je údajně největším soukromým zámkem v Česku. Čím je výjimečný, prozradí jeho umělecký ředitel Vojtěch Odcházel.
1: Zámek Žinkovy je ve stylu pozdního historismu a říká se mu romantická perla Čech, protože opravdu v sobě kombinuje to nejkrásnější z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito z renesanční architektury, ale i krásné střížky barokní. Opravdu to nejkrásnější, co známe z různých slohových etap, spojuje do jednoho harmonického celku.
0: Během prohlídek si na zámku Žinkovy tak prohlédnete reprezentační prostory, salony, kde někdejší majitelé přijímali významné návštěvy, ale dozvíte se i, jak vypadal život v soukromých pokojích šlechty a podobně. Tak to rozhodně stojí za to se tam vydat. A stejně jako další muzika, ELO, neboli Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Příjemný poslech.

0: Krátce před půl osmou na Signál rádiu Rod Stewart, Rhythm of My Heart, a pokud byste chtěli slyšet taky něco v rytmu vašeho srdce, pak dostanete zanedlouho jako obvykle touto dobou možnost v Signálech pro radost. Tak neváhejte a využijte této příležitosti hned, jak se ve vysílání ozve ten správný signál. Číslo je 910 260 910 a dál nebudou v 80kovém playlistu chybět Joe Cocker nebo Fancy. Dobrý podvečer.
1: Dovolená v 80kách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace. Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou. Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Hezký úterní podvečer. To, co slyšíte, je CC Catch a hlavně signál. A vy jste využili možnosti někoho potěšit.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Na druhé lince, tedy na druhé straně lépe řečeno, a na lince 910, 260, 910, už v tuhle chvíli je totiž připraven Jirka. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Lutino, já tě moc zdravím do Signál rádia.
0: Já tebe taky. Jak trávíš léto?
2: No prosím tě, já si ho užívám v pohodě, nevím jak u vás v Praze, ale u nás tady nádherně sprchlo, krásně se vyčistil vzduch, je to prostě paráda, takže teďka se dnesky tady u vody, u naší řeky, krmím tady kachny, ty jsi na to hrozně zvyklý, pivečko vychlazený, no prostě idylka.
0: No hele, no přesně, já myslím, že ostatní posluchači ti skoro můžou závidět.
2: Jo, no, je tady krásně, ale víš to, hlavně je to o klidu, nikde nikdo, prostě klídeček, paráda.
0: Tak to je krása. Co by si rád slyšel? Tady.
2: No prosím tě, já bych tě hrozně rád poprosil Guru Josh Project Infinity, protože zítra je středa, čtvrtek, pátek a to vlastně v pátek ve 14.00.01 bude začínat dovolená, sice jenom týden, protože je hodně práce, ale i ten týden je dobrý, takže člověk se má aspoň na to těšit, takže Luky, já písničku věnuju všem, kteří už tráví dovolenou, anebo kteří budou mít teprve dovolenou a si to užijou, protože jsem koukal hlavně, že má být kolem nějakých těch 25 stupňů, což na to výletování si myslím, že to bude úplně ideální teplota.
0: To je naprostá nádhera, přesně tak. Ta písnička se jmenuje Infinity, znamená nekonečno, tak kéž by ta dovolená byla skoro jako nekonečná.
2: Bylo by to pěkný, on ten týden uteče jako voda, ale jak říkám, aspoň si trošku odpočinout.
0: Je mi to jasný. Jirko, tak ti přeju hlavně, ať se máš dobře, ať ti všechno vyjde a
2: děkuju.
0: A pak se ozvěde vidět.
2: Určitě ozvu, a když by náhodou, tak vám pak aspoň do apky pošlu ještě nějaký fotky.
0: Měj se úžasně, díky, ahoj.
2: Měj se taky, rád jsem tě slyšel, ahoj, děkuju.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Hodiny ukazují 20, pokročili jsme tak už do 14. červencového večera, ale na chvíli se posuneme už do rána, jelikož posnídáme vzpomínkově s Karlem Gottem, který by právě dnes býval slavil 87. narozeniny. No a potom další 80. od Roy Orbisona u Whitney Houston a navrch signály hudební minulosti právě pro dnešní datum. Počkejte si na to, hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pokračujeme ku 14. červenci 1997. To se ve Velké Británii začaly prodávat bramburky Walker's Spice Girls a jen do konce zmíněného roku jich z pultů obchodů zmizelo přes 16 milionů sáčků. Předpokládám, že nejvíc frčily ty kořeněné.

Na závěr jdeme zpět o 13 let a dostáváme jasnou zprávu o tom, že praštit do toho lze v jakémkoliv věku. Ve Švýcarsku se Tina Turner, které bylo tehdy 73, provdala za svého dlouholetého přítele, hudebního producenta Ervina Bacha. Ten jí později daroval jednu ze svých ledvin, když potřebovala transplantaci. Jen stěží bychom hledali větší důkaz lásky.

0: Je s vámi Signál Rádio, přesný čas 20:27, už za půl hodiny a 3 minuty tak odstartuje první semifinále fotbalového mistrovství světa. V neděli je pak na programu finále, ale vy už si teď v předprodeji, pokud jste opravdu velcí fanoušci, můžete pořídit kus trávníku, po kterém budou běhat dva nejlepší týmy letošního mundialu a v balíčku navíc dostanete památeční USB disk. To všechno, bratru, za $450, tedy v přepočtu skoro 10 000 korun. A nebo si úplně zadarmo, nechám na vás, co je lepší, můžete s celou rodinkou vyrazit do jednoho ze 14 jeskyních komplexů v rámci hry Ano nebo ne. Zase zítra ráno v našem vysílání po 8 hodině. Tak si tuhle soutěž vychytejte a mějte zatím příjemný večer díky 80kám od Phila Collinse nebo Masquerade.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Doznívá Phil Collins, velké díky, že si dáváte úterní večer na Signál rádiu. Teď právě 20.39, to znamená, že Lukáš Bláha se s vámi pro dnešek loučí, ale vy nezapomeňte, že muzika osmdesátková v rámci osmdesátkového léta, ta pojede dál. Za chvilku třeba můžu slíbit Mekyho Žbirku, taky Cutting Crew nebo Ricky Epovery. No a zítra, už jsem to tady avizoval, zase hra ano nebo ne, a to v rámci celého ranního vstávání od 6 hodin s kolegou Jirkou Svobodou. Tak si to určitě nenechte ujít, pokud budete mít možnost, taky na sebe dávejte pozor, protože meteorologové stále ještě hrozí s možností silných bouřek, tak na sebe buďte silně opatrní a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 16. hodiny. Ahoj.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.